0: Not for the money and it's not for the applause, no.
1: Let's put the noise, please. Shake, shake, shake.
2: Ahoj, zdraví tě Robin Zoot, zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
3: Československá scéna Rádio Spin.

0: Pojď sem.
1: Radio Spin.
2: Oh shit, baby.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: jsem Hugo z Gufrau a ty posloucháš Radio Spin, boy.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem Hibo Bracho. Celý život hip-hop, Mikey Beats, all kind of music.

0: spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli

0: Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Mm-hmm. A vlastně, když byl ten soud,

0: ohledně toho sexuálního zneužívání, a tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Uh-huh, uh-huh. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, uh-huh, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
1: Co teda Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
0: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu, i když možná se vlastně dostaneme i jinam než k rapu. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. 13. září 1996 zemřel Tupac. I 30 let po jeho smrti o Tupacovi můžeme mluvit jako o legendě rapu. Anička Oravcová, hostkou aktuálního dílu Spin Talku, ve kterém se budeme Tupacovi věnovat poměrně podrobně. Aničko, vítej.
0: Ahoj.
1: Tak jsem rád, že se zase po čase vidíme ve Spin Talku. Tupac, jaký máš vztah k Tupacovi, když se řekne ho jméno?
0: Já a Tupac. Já jsem se dostala k Tupacovi přes jeho herectví. Mm-hmm. Předtím, než jsem zjistila, že rapuje.
1: Nekecej.
0: Ano. Protože já jsem byla faninka Janet Jackson. Uh-huh. A v 93. vyšel film Poetic Justice. A mě táta koupil tenhle film na VHS v původním znění, prostě v angličtině. Já jsem samozřejmě neuměla anglicky. A přesto jsem se na to koukala, ve 12. jsem tomu ani nerozuměla, o čem ten film byl. No a pak později jsem až zjistila, že to je rapper. Jednou jsem náhodou narazila na MTV, na Yo MTV Raps, kde vystupoval Tupac. Ještě to byl 95. myslím. No a pak, když jsem začala poslouchat rap, tak jsem chtěla vědět, o čem ty lidi rapujou. A v té době ještě nebylo takový, jak máme ta Genius, že si to prostě na internetu vyhledáš. A byla jenom jediná stránka, Original Hip Hop Lyrics Archive, kde byly všechny texty, přepisy.
1: Takže už byly webové stránky s přepisama textů.
0: Ano.
1: A to bylo docela asi ojedinělý, ne, v tu dobu, protože
0: no právě no.
1: Tenkrát webové stránky vypadaly strašně loukostácky, nebylo jich vlastně jakoby moc, spíš na nich byly jenom jakoby telefonní číslo a adresa nějaký jakoby firmy a najít něco s textama. Já si jako pamatuju, že když jsem jako malý já hledal texty, tak jsem musel do Bravíčka a tam vlastně jako rapový texty moc nebyly překládaný, tam spíš byly nějaký jako Pet Shop Boys a Backstreet Boys a takovýhle jako mainstreamové věci v té době, takže dostat se k rapovému textu muselo být umění. Jak jsi našla ten web tenkrát? Pamatuješ
0: si to? Já si to nepamatuju už, ale vím to, že jsem donutila moji mámu všechny ty texty vytisknout na papír a to byly 4 tlustý šanony.
1: Ježiš, to je hustý.
0: Tupacových textů.
1: To je dobrý, to je dobrý. No tak jo, tak je super vědět, jakým způsobem se dostala k Tupacovi. Kdybychom teda úplně teďka na chviličku vlastně zapomněli na Tupaca jako rapera, protože toho známe všichni, tak kdo vlastně byl Tupac?
0: Umělec.
1: Umělec?
0: Mhm. Rozhodně umělec. Myslím, že hereckou kariéru měl rozhodně hodně našláplou. Takže jako, kdyby tragicky nezemřel, tak by možná byl jeden z největších herců. A měl taky vliv i na módu. Jo, třeba teď by řídil Louis Vuitton. Víš co, kdo ví. A hlavně to byl také revolucionář. A to je strašně důležitý, minimálně teda pro mě, že měl hluboký sociální cítění a prostě bojoval za spravedlnost, za společnost, která je rovnoprávní. Takže všechno dokopy. Byl to rozhodně komplexní umělec.
1: Jaký měl vztah Tupac s mámou?
0: Komplikovaný. A tak samozřejmě to, v jakým prostředí vyrůstal a to, že jeho máma byla členkou Black Panthers, zásadně ovlivnilo jeho život. Ona vlastně, teďko čtu knihu. Hello, if you hear me. A to je biografie, kterou napsal Michael Eric Dyson a tam je celá jedna kapitola právě věnovaná Tupacovi jeho vztahu k matce. A vlastně o tom, že ona ho vychovávala právě s tím záměrem říkat mu věci tak, jak jsou. Zejména teda ta situace černochů, diskriminace, takže už od malička jako tohle měl štěpovaný. Zároveň byla závislá na drogách, často byli homeless, Několikrát se musel stěhovat, školu neměl stálou. No a právě to všechno tak nějak se pak odráží v tom největším, jeden z největších singlů Dear Mama, kde vlastně došel, i když byl tak mladý, k docela závažnému prozření, že rodiče prostě jsou taky lidi a občas dělají, co můžou. Jo, a tak, taky nějakým způsobem se tam vrací k tým teenagerským době, když byl teenager a vlastně vyčítal tý mámě věci, které ovlivnily jeho život, ale pak vlastně si uvědomil, že byla také oběť systému a prostě dělala, co mohla.
1: Kolik mu bylo let zhruba, když napsal Dear Mama?
0: Ježiš, to ti neřeknu.
1: A... ale už to bylo jako možná k tý třicíce, ne?
0: Ne, no tak...
1: Po 20 to bylo?
0: 25 měl, když zemřel, takže...
1: Jo, takže...
0: 23 bych řekla možná, ale to bych musela.
1: Což je vlastně teda podle mě hodně uvědomělý, protože uvědomit si, že vlastně i rodiče jsou jenom lidi a že vlastně v každou chvíli svýho života dělají vlastně to nejlepší, co můžou udělat, k tomu leckdo nedojde ani v dospělosti.
0: Přesně tak, ani po letech terapie.
1: To je pravda, to je pravda. Teď teda nemluvím za sebe, kdyby náhodou máma poslouchala.
0: Já ani jsem... já nemluvím za sebe.
1: Dobře, když se řekne Tupac, tak většina lidí si asi představí hlavně jako gangsta rapera prostě. Tupac byl herec, to si sama řekla, taky psal prostě básničky a tak dál, taky se věnoval tanci.
0: Dokonce i baletu.
1: Dokonce i baletu, což je vlastně hustý. Jako skoro si myslím, že kdyby dneska někdo řekl, že začíná dělat rap a byl baleťák, tak se mu možná vlastně všichni vysmějou, tak přísná ta společnost vlastně jakoby, a najednou u Tupaka se to vlastně jakoby přijme. Jak ho všechny ty umělecký odvětví, kterým se věnoval, ovlivnili? V tom rapu, v té hudbě.
0: No možná v té různorodosti témat, jo, protože máme prostě klasické distraky, klasické gangsta, tracks, že jo, ale zároveň hodně textů, které jsou politické, které se vyjadřují k těm sociálním tématům, ale taky mluví o zranitelnosti. How Many Tears, jedna z mých oblíbených skladeb, kde vlastně mluví o ztrátě. Jako co to je ztrácet lidi kolem sebe, což vlastně jsou témata, které se až teď nějak objevují víc ohledně jako mentálního zdraví a těchto věcí.
1: On neotvíral vlastně už jakoby před 30, 35 lety, což je vlastně jako hustý. Řekni mi, jak se teda dostal takovejhle asi citlivý kluk, bych řekl, ke gangsta rapu?
0: Tak, on samozřejmě, jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangsta rapper. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch, přestože měl jako hodně velký sociální cítění a vlastně Black Panthers byla komunistická strana, že jo, takže vlastně takový dva světy se tam setkávaly zajímavým způsobem, ale uměl ten kapitalismus využít ve svůj prospěch a byla to role.
1: Takže ta otázka teďka, kterou položím, je velmi jakoby podobná, ale vlastně teda, co je, nebo kdo byl Tupac v tom svém základu a co teda byla ta role? Ten rapper byla ta role?
0: To je těžko říci, ale myslím si, že ten gangsta rapper, ona to byla role, ale zároveň, když si jmenujeme to Thug Life, jo, tak to pro něj byl akronym. The hate you give little infants fucks everyone. To znamená, že jo. Takže vlastně i to Thug Life pro něj znamenalo nějakým zdůraznění toho, jak ten systém funguje. A že pokud prostě tím zejména mladí lidi ze sociálně slabších a rasových skupin nebudou mít zázemí, které potřebují na to, aby měli rozvoj, tak se to obrátí proti ty společnosti samostný, že jo.
1: Což je stejně zajímavý, že takhle jakoby mladý kluk vlastně otevíral poměrně hluboký společenský témata. Myslíš si, že vlastně tohle se děje i v současnosti, že by takhle mladí lidi se do toho tak jako otevřeně pouštěli, protože teď, já vím, že teďka skáču vlastně někam úplně jinam, ale když se podíváme na soudobý rap, třeba soudobou českou scénu, tak vlastně nemám pocit, že by se otevíraly takhle jakoby závažné věci. Samozřejmě nás trápí asi jiný typ problémů, než trápí Spojené státy, ale nemám pocit, že teda by to bylo tak řešitelský ty texty. Vytratilo se to?
0: Já si myslím, že to souvisí s tím, že Tupac kromě toho všeho byl taky hodně sečtělý. Byl to v podstatě intelektuál. A právě ty knize, které jsem zmiňovala, je jedna celá kapitola o tom, co všechno přečet. Už v 17 letech. A když jsem to četla, tak se říkám, cokoliv od filozofie přes náboženství, prostě on četl takový kvanta knih, že jsem si říkala, kde vůbec na to měl čas, víš, jako 17-letý kluk. A mít takovou znalost, takový rozsah a přečtěních tolik knih je prostě pro mě docela neuvěřitelný. A myslím, že od tam z tohoto pramení, že vlastně, on tam tuším i zmiňoval, že vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička. A myslím, že od tam tať pramení to, jaký byl a jaké témata zohledňoval. A myslím si, že ta sečtělost je strašně v rapu důležitá, protože všechno je o slovech. A čím větší máš slovník, tak tím víc si můžeš hrát se slovy, že jo?
1: Jasně, a plus taky do toho asi můžeš vložit vlastně i jiný typ myšlenek.
0: Přesně.
1: Je to teda odpověď, proč současný rap třeba...
0: Co se tak jako vyhla tomu, co se ptáš?
1: nepokládá na stůl teda tak složitý témata, chybí nám sečtělost u raperů?
0: Ale já si myslím, že my jsme trošku v jiné situaci, protože jakoby vůbec je jedna věc, že vlastně ten politický aspekt toho v rapu úplně nebyl přenesen do našich podmínek už od začátku. Jako samozřejmě můžeme se podívat na chaos a televize, jo, co bylo nějakým způsobem jako kritika médií a tak. Ale jelikož to nevychází z těch samých kořenů jako v Americe, bylo to v podstatě přeneseno k nám, tak i to, jakým tématům se věnujeme, už pak spočívá na tom kontextu lokálním. A v podstatě dneska už máme takovou historii českého rapu, že nemusíme se dívat do Ameriky na Public Enemy, že jo? Nebo
1: Jackieho. Tak jsem to ani jakoby nemyslel, jenom vlastně, když se podíváš na hloubku a to, co všechno ten Tupac otevřel, tak vlastně, jestli vlastně nějakým způsobem ten český rap prokopnul dveře třeba taky. Já vím, že srovnávání je na houby, ale vlastně teď možná ten malej český človíček se ve mně trošku jako projevil. Jsem taková moje teta z Moravy a teď rád bych taky slyšel, že jsme taky v něčem jako udělali díru do světa. Udělali jsme? Než se vrátíme zpátky k Tupacovi.
0: Můžu plead the fifth? Hele, Nevím ti na tohle odpověď. Já doufám, že se to tam jednou dostane, ale je otázka, co by se, jako třeba není nic považováno za tak silný téma, aby se to odrazilo i v rapu jako politicky.
1: Možná máš pravdu. Teď teda optikou času, teď je rok 2026, čím byl podle tebe Tupac jako rapper exkluzivní, co vlastně jakoby neměl nikdo jiný, co byla jeho specifická dovednost, teď budu možná jako drsnej, možná jako nemístnej, ale rapperů zemřela spousta a Tupac přežívá po 30 letech, oslovuje mladou generaci, oslovuje nás, a tak? tak co bylo to specifický?
0: No tak důležité na tom je vůbec ten kontext toho té doby, ve které vlastně Tupac a Biggie se stali vlastně těmi dvěma nejdůležitějšími postavami nejen v hip-hopu, ale jsou v té době populární hudby. Jo, protože Detour. A tam jde o to, že v roce 1991 byl zaveden systém SoundScan, což byly ty barcodes na CDčku. Do té doby nebyl žádný oficiální záznam toho, jaká hudba se vůbec prodává. A oni, když zavedli SoundScan, tak zjistili, že rap je daleko populárnější, než si kdo myslel. Což znamenalo, že nejenže nahrávací společnosti začaly nabízet smlouvy, rapové smlouvy, ale v kontextu třeba konkrétně LA, když se zjistilo, že tohle je to pole, na kterém se dá vydělávat, tak samozřejmě se do toho zapojili i gangy. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně mediální zájem o rap jako fenomén, protože se poslouchal daleko víc, než se myslelo. Mm-hmm. A role gangu, zejména v LA, a vlastně vzestup tady těch dvou postav, to všechno vlastně zapřičinilo, že najednou tyhle jsou ty hvězdy. Tyhle dva byly vyneseny prostě
1: tím systémem.
0: Systémem navrch. No a od té doby byl, jako Tupac i Biggie jsou hodně mytologizovány. Jako to je úplně jako už informace je tolik, teď je důležitý jako rozlišovat, co je konspirační teorie, které jsou jako věrohodný zdroje.
1: Tím se ještě dostaneme,
0: ale vlastně tohleto v té době vlastně fakt Tupac a Biggie byli mediálně nejznámější.
1: Proč jsou ale teda považovaný pořád za ty legendy?
0: Jo, ty jsi vlastně ptal na něco jiného. Tak, samozřejmě je spousta rapperů, který mají lepší techniku, lepší lyrics, ale to, co bylo na Tupacovi nejdůležitější, je to ta vášeň a to charisma, to zanícení. Pak měl taky specifický hlas, to rozpoznáš prostě pořád. Když rapoval, tak zdůrazňoval některý, nebo prodlužoval některý slabiky, tak aby se to hodilo do toho flow, to je docela specifický pro něj. No a vlastně, zejména v tom americkém rapu, byl vlastně i pro další rapery strašným vzorem, velkým vzorem. I protože se nebál říkat věci, napřímo, veřejně kritizovat systém, kritizovat vládu, prostě ten drive a ta vášeň, to je na něm to nejdůležitější. Mm-hmm. Kromě toho, to byl moc hezký chlap.
1: Kromě toho.
0: Dobře. Kromě toho.
1: Hele, když by ses měla podívat na jeho tvorbu, tak co bylo podle tebe vlastně jakoby nejdůležitější? Ta jeho flow, ty texty, to charisma, nebo ta schopnost vyvolat tu emoci, protože za mě schopnost vyvolat emoci je asi jedna z nejdůležitějších věcí, nejenom u umělce, ale třeba i u speakera, u moderátora.
0: Přesně tak. To si to udeřil. Bylo to vyvolání těch emocí, protože ať už se zaměříme na ty jako takový ty sociální témata, jako Brenda's Got a Baby, o vlastně teenage těhotenství, Keep Your Head Up, tady ty fakt jako důležitý skladby, anebo diss tracky, tak každý z toho vyvolával jinou emoci, ale vlastně Tupac byl někdo, s kým se vlastně ty mladí lidi dokázali identifikovat. A také ho brali jako za jejich spokesperson, jako mluvčího, jo, za tu celou jednu generaci.
1: Myslíš, že pořád je tím mluvčím, jakoby v tom rapu?
0: No tak jeho skladby jsou docela nadčasový. Například Changes, jo, to je prostě skladba, kterou si pustíš dnes a je stále relevantní. I see no changes. Nic se jako moc nezměnilo na tom, jaký máme systém. A takže vlastně tím, že se zabýval určitými tématy, třeba policejní brutalita je dneska daleko větší, nebo možná stejně srovnatelný téma, když to bylo v 90. Že jo. Zejména se současnou administrativou americkou. Takže já si myslím, že protože ty skladby byly tak nadčasový, jsou i dneska relevantní.
1: Nás poslouchají vlastně lidi od 12, dejme tomu třeba do 55 na Spinu, což je vlastně hrozně pěkný. Vlastně vždycky si říkám, že se nám podařilo vytvořit rádio typu Beat, to znamená stejně jako beatáci mají rockery, tak my máme rapery a fanoušky hiphopu. Tak kdyby nás teďka poslouchal někdo, komu je třeba 12, jakou písničku, jaký track Tupaca bys mu řekla, tohle si pusť a pochopíš, jaký ten Tupac vlastně jako byl?
0: Myslím, že bych doporučila právě tu skladbu Changes. Changes, takovou jako začneme mainstreamovkama, než jako se dostáváme k těm jako...
1: Jenom mi řekni, v Changes je ten, ne, to je Get a Gospel? Je Elton John? Tam je podle mě někde nějaký. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli nevíš, jak se vlastně dostal sample Eltona Johna k Tupacovi, protože to mi přišlo taky vždycky vlastně zajímavý. Já myslím, že to je Ghetto Gospel, je. Je Tupac a Elton John, ale nejsem si teď úplně jistý, možná teď tady střílem slepejma, ale spíš mě vlastně jenom zajímalo, jestli nevíš, jak se dostal Tupac k tomuhle typu samplu.
0: To nevím, ale ono je to všechno o penězích. Takže pokud byl vyklirovaný správně, tak teďko se koukám. Do for Love je další skladba. Moje osobní nejoblíbenější je How Do You Want It.
1: Proč u toho tak červená?
0: Protože bych musel vědět, o čem je. Jako v překladu, jak to chceš, no tak já bych mu řekla.
1: Takže Jay-Z už je pase.
0: Ne.
1: Chodíme k hrobu Tupaca.
0: No. tam je na fituč Casey and Jojo, to je taky taková mainstreamová, no.
1: Kdybys teďka tady Tupaca měla, na co by se to zeptala?
0: Hele, nad tím jsem dokonce přemýšlela. A teď nevím, jako jestli tohle se hodí do spindoku. Každopádně, na co bych se ho zeptala? Já mám pocit, že Tupac byl člověk, který měl to, co je podle mě dnes strašně důležitý. A to je radikální představivost. A protože my jsme tak zacyklení v neoliberálním pozdním kapitalismu, že prostě už si nedokážeme ani představit společnost, která by fungovala jinak, tak bych se zeptala Tupaca, jak to může fungovat jinak, protože si myslím, že on by to věděl.
1: Že by přišlo řešení. Já jsem se chtěl ještě zároveň zeptat, co by ti podle tebe odpověděl, ale...
0: No, nevím.
1: To už by byla spíš tvoje odpověď, než Tupacova.
0: No, ale tohle bych se ho zeptala, jako, protože fakt si myslím, že měl tu vizi.
1: A víš, co se mi líbí, že vlastně před chviličkou ses tady rděla a červenala u toho, jak to chceš, a pak najednou vlastně se tě zeptám, na co by se to zeptala, a z té ryze osobní, skoro až jakoby sexuální roviny jsme se dostali zpátky.
0: Tak tohle vystřihneš, jo, prosím.
1: Ne, to nevystřihnu. My do spintolku nestříháme. Zase k čistýmu jakoby vlastně pragmatismu, jak uspořádat současný svět. Dobře. Která skladba Tupacova je podle tebe přehlížená? A je to škoda.
0: Hele, dneska jsem nad tím přemýšlela a vlastně jsem zjistila, že moje nejoblíbenější album je Me Against the World. Navzdory tomu, že všichni mluví o All Eyes of Me, on me, ale So Many Tears je pro mě právě, jak jsem mluvila o tom vyjádření ztráty a vlastně co to je žít jako mladý člověk v nějakém getu. Jak prostě přicházíš o kamarády. On tam dokonce mluví o tom, že jako jak je těžký si najít partnerku, který by mohl věřit, o tom, že vlastně chtěl mít děti, chtěl mít nějaký jako potomstvo, který by jako neslo jeho odkaz.
1: Tak taky napsal ten track, že jo, dopis nenarozeninu dítěti, což je taky silný track.
0: Právě.
1: Což vlastně, když si zase vezmeš, že mu ještě nebylo ani 25, tak i to vlastně o něm říká docela velký věci. Jak je teda možný, že je na jedné straně schopný napsat Tupac track typu Dear Mama a pak Hit 'em Up?
0: Hit 'em Up je výborná skladba. A je to, já jsem přesvědčena, že to je hymna všech mileniálů, který dělají v korporátu. A jednoho dne si říkají, jak když budou dávat tu výpověď, tak řeknou fuck you bitch and click you claim.
1: Řekla jsi to někdy?
0: Ale já jo. A hlavně ten videoklip je vtipný, mě vždycky bavil, když jsem se na něj koukala. Ale je to vlastně vyjádření ty komplexnosti, něco, co podle mě se na jednu chvíli vytratilo. Jo, že vlastně ten, zejména ten gangsta rap, trval tak na tom, aby ten člověk byl jednostranný. Jo, prostě, že seš gangster, propaguješ násilí, nihilismus a tady tyhle věci. Ale každý jsme rozmanitý, komplexní, každý máme různé role v souvislosti s tím, s kým mluvíme zrovna, jo. Takže vlastně to, že měl takový široký záběr a různý téma, to je v podstatě jen důkaz o komplexnosti jedince,
1: jo. Ty jsi to tady před chviličkou nakousla, zajímá mě All Eyes on Me, je to skutečně nejlepší deska jeho, a nebo je to jenom nejslavnější deska, a proč si myslíš, že to je třeba jeho nejslavnější deska, když má lepší desky?
0: Je rozhodně nejprodávanější, což je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že to byla kritiky hodně vysoce ceněná deska, ještě v době, kdy to někoho zajímalo, co si myslí nějaký hudební kritik. A dívala jsem se, že třeba Pitchfork tomu dalo 9,4 z 10. Takže určitě nejslavnější, nejprodávanější. Zdali je nejlepší, já si myslím, že to záleží
1: tak
0: na každém posluchači.
1: Jasně. Řekni mi, co s Tupakem udělala sláva? Proměnil se nějakým způsobem? Začala ho požírat?
0: Já si myslím, že jo. Hlavně teda na základě ty biografie, kterou zrovna čtu, tam hodně mluví ten autor o tom, že on vlastně měl hodně pocit méně cennosti a že vlastně si nezasloužil tu slávu, kterou měl. A to jako jsou hodně konfliktní emoce, že jo? Že najednou prostě všichni mluví jenom o tobě, vlastně seš předmětem různých jako sporů a žalob a teď jako zároveň víš, že lidi tě považují za jejich hlas a nějakého ambasádora a to musel být strašně konfliktní. Já si právě říkám, že třeba když Kendrick Lamar vydává alba, tak si říkám, jak to musí být strašný nátlak na toho umělce, který je postaven na určitý jako pedestal, jako prostě uvědomělý umělec a jak to musí být na něj tlak udělat ještě lepší věc než ta poslední. A to si myslím, že by bylo něco, co by trápilo i Tupaka. Jo, takový jako překonat to, co jsem udělal a udělat něco lepšího.
1: Tak. Zvládl by to podle tebe?
0: To je otázka, jaký by byl osud Tupaka, kdyby žil. Já si teda myslím, že on byl tak strašně nepohodlný pro systém, že by se ho stejně zbavili.
1: Máš ten pocit, že by to přišlo tak jako tak,
0: jo? Jo, no protože tam to souvisí s tím, že vlastně jeho máma byla v Black Panthers a americká vláda vlastně sledovala všechny, i potomky. A například zajímavost, kterou jsem četla v té knize, je, když afroamerická básnířka Sofia Sanchez slyšela, že existuje nějaký Tupac Shakur, což bylo vlastně jméno, který přijali černí panteři, tak a její děti vlastně poslouchali Tupaka a ona v momentě, kdy slyšela to jméno, říká, a ochraňuje ho někdo? Chrání ho někdo, protože vlastně ta persekuce černých panterů se odrážela i na ty děti. Takže on byl neustále pod dohledem i vlády.
1: Teďka na chviličku skočím k jedné věci, Tupac Biggie. Tak jak se vyvíjel jejich vztah a proč dopad tak, jak dopad?
0: Tak jednou dobu Tupac a Biggie byli přátelé. A pak přišlo vlastně ke slomu, což bylo to v těch, který to bylo Quad Studios, kde vlastně Tupac jel na nahrávání do nahrávací studia ne úplně za Biggiem, ale Biggie byl v budově. A tam ho okradli. A postřeli, myslím. Byl v nemocnici pak. No a Tupac měl za to, že to... Prvně si myslel, že to teda byl Biggie. A pak v rozhovorech právě říkal, OK, takže já jsem jako přijel do New Yorku, kde to má pod kontrolou Biggie, něco se mi stalo, ptal jsem se Biggieho, kdo za to může a on mi nedal odpověď. Takže to bral jako zradu. Něco jako za prvý docela zajímavě říkal, že si ani nemyslel, že ho někdo může okradnout. Právě proto, že byl černoch, reprezentoval vlastně hlas nějakého geta, nějakých mladých lidí a až pak vlastně zjistil, že je taky zranitelný, když ho okradli. Ale dával to za vinu za Biggiemu, protože Biggie to měl mít pod kontrolou a měl vědět, co se tam děje. A jelikož mu nedali žádnou odpověď, tak to bral jako velkou zradu.
1: Jako ztrátu důvěry.
0: No. To byla jedna věc a pak to ještě pokračovalo vlastně tím, že Biggie vydal pak single Hušača. Nicméně, já sleduju na sockách i na YouTube důležitého hiphopového žurnalistu. Se jmenuje Tore. A on vlastně už dělal rozhovory s Tupakem. Už v té době byl žurnalista. A teďko má sériu videí, kde vlastně mluví o celé té situaci. A vlastně říkal, že skladba Hušača, kdo tě postřelil, vznikla daleko předtím, než Tupak byl postřelen tam v těm Quad Studios. Akorát, že to načasování, kdy ta skladba vyšla, působila, že to je vlastně diss na Tupaka a když pak vyšel z vězení, tak udělal hit'em up, jakoby odpověď na disk, který vlastně nebyl nikdy disk, protože byl nahrán daleko předtím.
1: Jsou ty náhody někdy?
0: Nedorozumění. Hmm.
1: 7. září 1996. Co se stalo?
0: 7. září. Tupac a Shug Knight šli na zápas Mikea Tysona. Po tom zápasu napadli jednoho z členů Crips gangu. Shug Knight byl plac od začátku. No a jelikož to byl nějaký jako blízký rodinný příslušník toho velkého gangstra, Keefy D, tak ten zorganizoval údajně, teda odvětu a v drive-by shooting na křižovatce se střílelo a 4x Tupaca postřelili. Hmm. Byl převezen do nemocnice a 6 dní na to zemřel. Hmm.
1: Proč tolik lidí hrozně moc dlouho věřilo, že Tupac žije někde jinde?
0: Proč lidi věří v konspirační teorie?
1: Nevím, jestli...
0: Třeba je někde na nějakém ostrově s Aliou a Michaelem Jacksonem, nevím s kým ještě.
1: Pojďme to prostě celý schodit ze stolu, jenom jestli s tomu třeba nečetla nějaký zajímavý článek, u kterého by se řekla, tak třeba prostě ten Tupac...
0: Hele, jako četla jsem nějaký jako zprávy o tom, že našli nějakou fotku, kde měl nějaký Nike, které nevyšly až do roku, nevím jakýho, jako, ale... Nevím, jako vědkyně se konspiračním teoriím docela vyhýbám.
1: To je dobře. Dneska, když jsme začali natáčet Spin Talk o Tupacovi, tak si přišla s tím, že se konal soud, že je rozsudek, tak jak to vlastně celý dopadlo, jak jsi spokojená?
0: Rozsudek je takový, že Keefy D byl shledán vinným za vraždu Tupaca, nebo ani ne za vraždu, ale za... sestrojení ty odvěty, která se konala. Ono to bylo docela jako nešťastný, protože Keefy D napsal autobiografii, ve které se k tomu přiznal. A pak u toho soudu tvrdil, že to udělal jenom kvůli profitu, že to vlastně není pravda. A Keefy D je taky jediný, který začal šířit informace o tom, že prý Puff Daddy nabídnul $1,000,000 někomu, kdo toho Tupaca jako odstraní. A prý se to dělalo prostě v nějakým, prý to řekl v nějakém kolektivu dalších 40 lidí, ale nikdo z nich to nepotvrdil. Mm-hmm. Takže tady je i vlastně ten původ, jako proč Puff Daddy se často jako zmiňuje v téhle konverzaci. Nicméně si myslím, že je dobře, nebo ono se to úplně nezmiňuje tolik, ale vlastně ten beef nebyl úplně beef rapperů na život a na smrt. Tam šlo v první řadě o gangy. Hmm. Jo. Protože v LA, jak už jsem říkala, když se zjistilo, že rap je tak lukrativní, tak na tom samozřejmě ty gangy chtěly profitovat. A zároveň všechny nahrávací společnosti začaly najímat gangbangers jako security.
1: Okay.
0: Takže vlastně i Puff Daddy a Biggie, když jeli do LA, tak si najali lokální členy gangu, aby je ochraňovali. Jo.
1: Což je drsný.
0: To je hodně drsný. Takže vlastně tam opravdu šlo o vyjednávání nebo vyřizování si nějakých účtů mezi Crips a Bloods. Spíš než o rap.
1: Což je teda strašný. No tak jo, tak my se blížíme do finále, tak několik otázek ještě na závěr. Co teda z Tupaca podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý, kombinace všeho.
0: Všeho dokopy, ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost. Třeba teďko docela se zase objevil virálně jako část rozhovoru, kde mluví o tom, proč máme vůbec milionáře. Milionáře. A tak jsem si říkala, no co by teďko Tupac řekl, kdyby viděl, že to je nějaký Elon Musk a daleko jako miliardy, jo. Jakože, jak je možný, že máme miliardáře, když lidi hladoví. Mm-hmm. Jo. Takže tady to sociální cítění, to otevřenost prostě on se nikdy nebal říct prostě věci na rovinu, veřejně, nahlas.
1: Potkal se někdy s nějakou politickou jako autoritou, jakoby významnou, ve smyslu třeba americký prezident a něco podobného, nebo to zůstávalo tak jako dole na ulici?
0: To si nejsem jistá. Určitě to bylo na jiný úrovni než teď, když je třeba Kendrick Lamar pozván, byl pozván do Bílého domu s Obamou. Hodně spolupracoval s afroamerickými básníky, s afroamerickými jako nevím, politiky asi ne, ale jako...
1: Ne, jenom byl... to zajímalo, protože jedna věc je ty věci říkat a mluvit o nich a otevírat ty témata, druhá věc je vlastně dostat se po těch schodech trochu víc nahoru a ještě otevřít tam, kde vlastně se něco může stát.
0: A to je třeba tam, kam by to vedlo, a proto říkám, že by ho stejně odstranili, protože třeba mě, když mu bylo 17 a přestěhoval se do LA, tak začal spolupracovat s Lejlou Steinberg, která v té době dělala workshopy. Mm-hmm. A už v té době dělala workshopy na středních školách s mladými a tam psali básně a tu pak chodil s ní po těch školách a dělal prostě mentora a psali spolu jako rap, jako v podstatě terapie, způsob vyjádření emocí, frustrace a takových dalších věcí, takže dělal hodně i takovouhle činnost.
1: Čistě hypoteticky bych se s ním mohl potkat, kdyby...
0: chodil na ty střední školy.
1: Kdyby byl na ty střední školy a on byl v Česku. Dobře, mm-hmm. No tak ty už si řekla, co by se stalo, kdyby se ta střelba nestala, ale stejně, hypoteticky si představ, Tupakovi je dneska 55, kdo by tady seděl s náma?
0: Já si fakt myslím, že by, no, těžko říci, protože, no, to je strašně těžká otázka.
1: On by mohl taky sklouznout takový, jako, teď budu zlej, ale nemyslím to vůbec špatně, třeba k takový tý ubrečený alternativě, jestli mi rozumíš, že vlastně, ne, já to nemyslím jako špatně, ale že vlastně někdo dosáhne jakoby nějakýho prostě jakoby píku a pak se třeba už jako neposune dál a zůstává vlastně v nějakém názorovém mindsetu, kde prostě byl, já nevím, v době, kdy mu bylo třeba jakoby 20.
0: No to si nemyslím, právě z toho důvodu, jak hodně četl. Já si třeba myslím, že by možná experimentoval i s jinými žánry, protože co jsem se dočetla v té knize, tak třeba poslouchal i Kate Bush, jakože měl tak strašně záběr vlastně, že to nebylo, že by dělal jen, nebo poslouchal jen rap a hip-hop.
1: On měl vlastně i ten projev, že jo, takový hezký jako zpěvný a tak podobně, takže je možný, že v jiných žánrech by se mu dařilo.
0: Já myslím, že by možná zrušil celou kategorii žánru.
1: O tom mluví de facto každý rapper na světě celou dobu, že de facto vlastně žánrování je jako stará věc. Je teda žánrování stará věc, máš pocit?
0: Ano.
1: Takže budeme rozlišovat muziku jenom na dobrou a špatnou.
0: Žánrování je strašně důležitý pro marketing, protože musíš vědět, komu tu hudbu prodáváš.
1: A taky podle mě, když přijdeš na rande a někdo se tě zeptá, co posloucháš. Tak jo, tak poslední otázka. Ať na něco nezapomeneme, byť samozřejmě tu pak určitě vydá na víc než na 630 minut povídání. Je něco, na co jsem se tě nezeptal a chtěla bys to jako doplnit, vypíchnout, připomenout, když si připomínáme 30 let od výročí úmrtí Tupaka na Rádiu Spin?
0: Na tohle otázku jsem přemýšlela a nevím, jestli to chci úplně otevřít. Ale... Takže nebudeš to stříhat, jo?
1: Nebudu to stříhat.
0: Jedna věc, která se často úplně neřeší a je podle mě důležitá, je to, proč Tupak byl ve vězení. Jo, to vlastně oficiálně to bylo sexuální zneužití prvního stupně. A proč je to důležitý, je, že vlastně v roli žen v hip-hopu se často jako nemluví. Jo, třeba z historického hlediska. A když už jsou ženy v nějakém hip-hopu, tak, nebo v rapu, tak spíš jako doplněk nebo grupy nebo něco takového. A to byl vlastně celý za prvý. OK, myslím si, že jsou daleko vážnější zneužívání Casey, jak byl Tupac. Jako určitě to, on si sám myslel, že to byla konspirace, že prostě vláda prostě je po něm jela a využila právě tenhle případ. A tam šlo o to, že on měl nějakou holku, kterou si vodil na hotel. No a pak do toho pokoje vlezlo i další 4 lidi a chtěli se přidat. A údajně ty ženě řekl, budeš s nima dělat to, co se mnou. Jo. Pak z toho pokoje odešel a došlo prostě k sexuálnímu zneužití. A když se na to Tupaka ptali, tak on říkal, že se necítil za ní zodpovědný, protože to nebyla jeho holka. Mm-hmm. Víš, jakože cena ženy není v tom, jestli je zrovna v nějakým vztahu. A že vlastně mohl se jí zastat, aby se jí nestalo to, co se jí stalo. Jo, to, že prostě ten soud pak byl problematický a nakonec ho teda obvinili na to 1,5 až 3,5 roku. A pak, že vlastně tam za ním začal chodit Suge Knight a přitáhl do ho Death Row.
1: No, je to teda ostrá tečka.
0: No.
1: Ve chvíli, kdy na někoho vzpomínáme takhle pěkně velkolepě, tak jsme skončili pěkně.
0: No, já si myslím, že je důležité tyhle věci probírat, protože se to často jako smete pod stůl a OK, bylo to neprávem, ale poukazuju to na nějaký problém v tom papu, který tady je od 90.
1: Aněčko, moc ti děkuju za návštěvu dneska ve studiu v Spintalku. Probrali jsme Tupaka. Tupak, připomínáme si 30. výročí úmrtí Tupaka 13. září 1996. Tak paní doktorka Anička Oravcová, moderátorka pořadu Street Cypher, dnes hostkou speciálního vydání Spintalku. Moc ti děkuju.
0: Já děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu

rádio. Spin. Rádio Spin website. Posloucháš kdykoliv a kdekoliv. Na webu nebo v apce. Rádio Spin.

Oni se ptá, já Viktor Šín tančí. Ty posloucháš Radio Spin, neděle 13. září, s tebou je Krištof. Svátek má Lubor, takže všem Lubům přeju všechno nejlepší. Kámo, Lubor, to je takový strašně tvrdácký jméno. Čau, já jsem Lubor. No, abych to nezakecal, máme 8.56, to znamená, za chvilku začínáme. Dáme si hudební víkend, ve kterém budeme pokračovat v tom, co jsme včera nakousli, a sice label Ty nikdy, na což se těším brutálně. Dáme si takový pořádný bumbepíček trošku do old schoolku, uděláme si to prostě hezký. Zároveň včera jsme úplně nestihli projet nový release za minulý týden, takže na to bych se s váma potom rád podíval. No a taky nás čekají písničky na přání. 210 32 30 30, to je to číslo. Tam si to můžeš objednat stejně jako v mobilní aplikaci Rádia Spin, kam pošleš úplně easy peasy hlasovku. Může to mít až 30 sekund. No a já to potom vyberu a můžu to zahrát. Ale to všechno. Po počasí, samozřejmě, takže jdem se na to podívat. Po celé České republice průměrná teplota nějakých 15 stupňů Celsia. Minimálně teda v Česku máme nějakých 15 stupňů Celsia. Na Moravě je to trošičku míň, tam je kolem 10. No a když si tady otevřu radar, tak vidím, že momentálně nám prší na části Libereckého kraje, v Ústeckém kraji, v západní části Středočeského kraje, v Plzeňském kraji. No a když tak jako posouvám tady tu mapku, tak to vypadá, že za chviličku už nám bude

0: jsme Rádio Spin. Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádio Spin.
1: Za 2 minutky máme 9 hodin a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, ještě jednou přeju krásný ranko, pokud právě vstáváš, nebo krásnou noc, pokud se právě vracíš třeba z noční. No a jdeme se podívat na první písničku na přání, která bude.
1: Já bych tam dal od Izomandiáše Rodinný typ.
0: No a já jsem zjistil, že Rodinný typ tady zahrát nemůžu, což mě mrzí, protože miluju tu písničku. Každopádně byl jsem pověřen, abych vybral jakoukoliv zástupnou od Iza, že je to celkem šumáček.
1: Teďka odjíždíme tam takový úplně super akce, takže teďka pošlu asi všem, jestli to tam náhodou poslouchají, ale jenom, že večer se všichni požrali, takže asi všichni ještě spí.
0: Dobře, tak si dáme jednoho Izomandiase, 1-2 jsem tady vybral, tak hezky na probuzení, místo budíčku, známe to. Myslím, že tohle to bude úplně ideální.

0: Spin. Na vaše Radio Spin s tebou je Krištof, no a stejně jako včera tady máme hudební víkend, ve kterým se díváme na všechny možný členy Ty nikdy labelu. Ty nikdy, asi všichni známe, to je label, který má velikou tradici. To troufám si říct, že se založili v roce 2006, ale teď úplně nechci kecat. Tak či tak, je to prostě 20 let zpátky a je crazy, že tenhle ten label tady pořád s náma je a pořád produkuje tak kvalitní hudbu a tak kvalitní interprety. Protože jako první tady mám nachystanýho MCho Geje. To je prostě první jméno, který když se řekne, tak já vidím Ty nikdy label. No a od něho si dáme takový dvě kontrastní písničky. Jako první zazpomínáme na éru alba Replife 2, kdy MC Gay se prostě jednoho rána rozhodl, že nahraje album, ve kterým všem bude jenom nadávat, kde bude dávat punchliny a kámo, je to naprosto skvělý album. Upřímně, kdybyste mě zbudili o půlnoci a řekli název tracku z tohoto alba, já bych vám to asi dokázal odrepovat celý z paměti. Takže si dáme jeden G-Funk od MCho Geje, no a potom zabrouzdáme do toho nejnovějšího alba, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. A to je taková dospělejší verze MCho Geje. Přece jenom nemůžete celý život dělat hudbu jenom o tom, že na někoho nakládáte, že jo, známe to všichni. A taky MC Gay promítnul do téhletý nejenom skladby, ale i do tohoto alba vlastně veškerou svoji životní situaci. Přece jenom je táta od rodiny, takže to všechno tím prostupuje. Zároveň to album je velmi konceptuální, snový, až skoro psychedelický, nebál bych se říct, možná i za použití beatu, který si MC Gay dělal sám. No a z tohoto alba jsem si tady pro tebe přichystal track Tenhle synťák, kdy si koupil táta. Tak enjoy.
1: Dvojitá nálož tracků labelu Ty nikdy. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
2: Tenhle synťák, kdy si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí. Nemyslím tátu, ale syn.

Pělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák by si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když jsem mrknu na regiony, tak tady nevidím žádnou větší nehodu ani zdržovačku, takže přejdu rovnou k dálnicím. Tady mi svítí nehoda na D3, kilometr 99 ve směru Praha. Je to nějaká trošku těžší nehoda a je tam mírné omezení v dopravě, ale fakt jako mírné, takže se tam zdržíš maximálně 5 minut. No a co se Prahy týče, ta je poměrně v chillu, až na crash v ulici Chillská. Pardon za ten humor. Praha 11 a jedna nehoda mi tady taky nově svítí v ulici Na Petřinách. V Praze 6 by to mělo být. To je všechno z dopravy. Pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka dávě vědět.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu. V republice.

0: šej na mě, vole. Píči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Tak mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Brž.
2: Držím, vole, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splýchal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splýchal, ty

0: Rádio Zpěvec svých uších, Krištof za Majkem, máme tu neděli 13. září, tak si ji pojďme trošku zpříjemnit, ne, přece jenom zítra už je pondělí, no, blbě se to říká, ale je, prostě tak to je a je, proto je potřeba si dát nějakou super písničku na přání, třeba podle Davida.
1: Dáme tam třeba Švech Martin Fenin. No tak všem tu poslouchaj a taky tobě.
0: No a zase si na někoho zapomněl, ale.
1: A mě trošku.
0: Tak, přesně. Vidíte, jak je David na vás hodnej? On vám prostě pošle Kasanovu Bulhara Švech Martin Fenin jenom pro vás a pro mě do studia a pak teda na konci velmi skromně dodá, že tak trošku je to i pro něj. To je aspoň charakter.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Dohrává nám jackpot a zkrátka to chvíli k nebi. Máme tu neděli, 13. září, ty posloucháš Radio Spin. No a jak jsem slíbil asi nějakou hoďku zpátky, měli bychom se zrovna v tuhletu chvíli podívat na...
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Ach jo, tak začneme hezky z hurta, protože i tento týden přinesl nějaký nový tracky, na který já bych tady rád poukázal. No a jako prvního, koho tu mám, tak je Neny, který vydal svůj song Marlboro. Já mám na tom desku jako Marlboro, tak jako Marlboro, tak jako Marlborky, i platinu mám jako Marlboro. Je to tak, Neny pokračuje ve své tradici a dělá takový drum and bassový tracky. Já teda upřímně nejsem úplně fanoušek Nennyho textů, protože vždycky, když to slyším normálně přes den, tak si říkám, hergot, jako do toho beatu bych ještě zandal něco jinak, ale to je čistě můj osobní problém a troufám si říct, že kdyby tohle to hrál někde večer, kdybychom seděli s kamarádama, tak si na to asi hlavou zabengujem, protože takovýho drum and bassovýho rapu si myslím, že tady v Česku moc není. OK, posuneme se na druhou ukázku, která přijde ze Slovenska a je to Marko Damian. Marko Damian je slovenský rapper, který na sebe upozornil svýma trackama, třeba i s Viktorem Štínem, ho možná můžeš znát, nespoňu se teďka na jméno. Každopádně ten najel takový zvláštní koncept vydávání singlů a celý prázdniny, nazval to Pink Mondays, každý pondělí vydával track laděný do tematicky růžové barvy. Můžete říkat, že to je trošičku zpívanější, že to je asi i pop rap, ale já si upřímně myslím, že i ten pop rap má místo v rapu, přece jenom je to subžánr a pokud tě něco takového baví, tak tomu určitě můžeš dát šanci. Jako poslední ukázku tady máme zahraniční. No a tady se jedná o týpka, který si říká Rich the Kid a ten si vzal na feat Gunu, vydali spolu single Too Bad. Rich the Kid, já jsem o něm strašně dlouho neslyšel. Naposledně jak v roce 2017, když podepsal smlouvu s Interscope Records a od té doby jsem ho tak nějak neregistroval. Tohle to mi včera vyskočilo na Spotify jako takovýto automatický doporučení a říkal jsem si, tyjo, to je vlastně taková čilovica. Jak se to říká česky, nevím, prostě je to tak do čilíčku, má to vlastně skvělý takový uhlazený vibe a je to písnička, kterou bych si v autě, kdybych někam jel, určitě pustil. Takže 100% doporučuji Rich the Kid, Gunna, Too Bad. No a jdem se podívat ještě na počasí, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, v Čechách je to o kousíček víc, 16-17 stupňů, naopak na Moravě, tam vidím, že by mělo být trošičku míň, každopádně tak či tak to vypadá, že nám začíná na celém území České republiky pršet, opět teda s výjimkou Moravy, ale když se dívám na mráček, tak by nám momentálně mělo pršet v Praze, doufám, že to říkám správně, protože ze studia tady nevidím ven, takže vám to nemůžu potvrdit, ale přísahám, že se tam půjdu podívat. No a krom toho si deštník určitě vem i pokud si z Jihočeského kraje, z Plzeňského, z Libereckého anebo z Ústeckého. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Československý underground. OK, OK, to je malej G. Track sudete drillin.
4: Ivy, yo!
5: Skr!
3: Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK, tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, máme tu něco málo po desátý hoďce, Krištof s tebou, a to znamená, že je čas na další písničku na přání, která poletí přímo do uší Michala.
1: Ale tak dneska tam dáme Vladimíra. Jdu dolů, ale tobě do studia, mě do auta a všem spinnerům.
0: Stručně, jasně, výstižně. Vladimír 518, Kateřina Vintrová, jdu dolů. Mám tady tuhletu verzi, samozřejmě vypípanou, aby se neřeklo. Posílám ji jak tobě, tak všem spinnerům. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka, čekám tu na to.

Radio Spin. Dáváš si hudební víkend na Radio Spin, s tebou je Krištof. No a tenhle ten víkend tady řešíme label Ty nikdy. Založený v roce 2006, to znamená, že tento rok slaví 20 let působení na scéně a pořád je aktivní, což je crazy. Teď si dáme dva tracky od týpka, který si říká Boy Wonder. No a to je jedna z postav Ty nikdy, která má takovou trošku zvláštní trajektorii, protože on pochází z Trnavy. Ještě teda předtím, než byl v Ty nikdy labelu, tak byl aktivní i ve freestyle battlech a v crew Turbo Boost. No a po takový menší tvůrčí pauze se pak vrátil se singlem Počuje těma a následně se stal vůbec prvním slovenským členem Ty nikdy. V roce 2012 vydal debutový album Špinavý poet a pak sice vydával singly, ale na další solo album jsme si museli počkat až do roku 2022. To album se jmenuje Jeseň 2015, Člověk z planéty Zem, takže trošičku to zavádí, že by to mohlo vyjít v roce 2015, ale ne, fakt to vyšlo v roce 2022 a já ti z něho pustím stejnojmenej track, který mám rád, protože má takovej retrofuturistický nádech, minimálně v tom refrénu, kdy si Boy Wonder hraje se syntezátorem hlasu, to je prostě pohlazení pro uši. No a pak ti tam hodím track Stále vládze, abychom se podívali právě na to období, kdy Boy Wonder vydával hlavně singly. A tohleto, to je totální sekačka slov, prostě Boy Wonder ve svým plným potenciálu.

opatruj svoje ovečky a každému, kdo se jich beztrestně snaží dojet, ukáž svůj hněv, rozjít ho!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech. Tady by nehoda svítí v ulici Soběslavská v Táboře, jinak jsou regiony poměrně fresh. Dálnice, tak tady si klasicky počkáš na příjezdu do Brna po D1, počítej s takovou plechkou čtvrt hodinkou. Nehoda mi potom svítí na D7 u Studeně vsi. Jinak je to úplně fresh. No a Praha, tady poskakuje Pražský okruh u Jesenice, k cestě si tam připiš takových 10 minut. Nehodu potom hlásí Štěrboholská spojka, i tam může čekat lehkou zdržovačku, teď momentálně takových 10-15 minutek.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin. Radio Spin ve tvých uších, máme něco málo kolem 10:40, s tebou je Krištof a já jsem mrknul do apky a objevil jsem tady voiceovku od Pepy.
1: Čau, tady Pepa, chtěl bych tě poprosit o skladbu od Rakima, After You Die. Díky moc, měj se hezky, ahoj, čau.
0: Ty taky, šéfe, kámo, Rakima, cením mega výběr, protože tady ta skladba má brutální příběh, jen tak jako fun fact, jo, protože tenhle ten East Coast týpek tehdy podepsal smlouvu s vydavatelstvím, který mu šéfoval Dr. Dre a měli spolu dělat album a tohle to byl jeden z těch jako singlů, který na tom albumu měli být, ale to album tehdy jako nedopadlo, byly tam nějaký kreativní rozpory nebo tak něco a tohle to je vlastně jenom takovej náznak, jak to album vlastně mohlo znít a je to skvělý, jako to je fakt filozofický text o nějaký podstatě smrti, strašně to cením. Jo a kdybyste si chtěli poslechnout tenhle ten beat ve zremixovaný verzi, tak Dr. Dre to potom mixnul a dal ten beat, myslím, že Busta Rhymesovi na tracku Legends of the Fall Offs.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Spineři?
1: Do toho.
0: Dáváš si Rádio Spin, neděle 13. září, svátek má Lubor, všem Luborům přeju všechno nejlepší. No a s tebou už je na Majku Krištof. Já bych se moc rád zastavil u Stana Leeho, protože Stan Lee to byl komiksový scenárista, editor a vydavatel, který stál u zrodu, nebo spíš u zásadního rozvoje postav, jako byl Spider-Man, X-Men, Fantastická čtyřka. No a od určitý chvíle nebyl jenom ten týpek, co psal komiksy, ale stal se součástí samotného marvelovského filmového vesmíru. Měl takový, říká se tomu cameo role, prostě pidi-midi roličku v každém filmu už od X-Menu, Spider-Man, Daredevil, potom že jo, Iron Man, Avengers, prostě byl úplně všude. No a Stan Lee, ten nás bohužel v roce 2018 opustil a tak se začalo od té doby spekulovat, kdo ho nahradí v těchto pidi rolích. No a v poslední době se hodně skloňuje jméno Deadpoola. Marvel kolem toho samozřejmě mlží a nechce to potvrdit, ale kámo, to by bylo tak skvělý. On sice nevypadá jako Stan Lee, ale je to jedna z těch mála postav, která může prolomit čtvrtou stěnu a dělat si srandu z toho, že je přímo v tom filmu. On to může komentovat. Jakože samotná myšlenka toho, že by se Ryan Reynolds v kostýmu Deadpoola začal objevovat na pár sekund v dalších Marvel filmech. To je přesně ten typ metahumoru, který mi k němu brutálně sedí. Úplně si představte tu vážnou scénu v těch nových Avengers, řeší se tam ten konec světa a někde vzadu ten Deadpool projde na 2 sekundy, podívá se do kamery a zase zmizí. Bylo by to skvělý. Tak či tak, pořád je to jenom spekulace, žádná oficiálně oznámená marvelovská tradice. A možná je to dobře, Stan Lee byl Stan Lee a Deadpool by ho asi neměl kopírovat. Ale na druhou stranu mohl by si z toho slavného kamea udělat nějakou vlastní úplně nejvíc ulítlou bláznivou verzi, tyjo. Jdeme se podívat, jak moc ulítlý je dnešní počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia. Trošku nám to kleslo a to hlavně kvůli tomu, že nám na půlce území prší. Nejvíc momentálně v Plzeňském kraji, v Jihočeském kraji. Nějaký mráčky se nám tady dostávají i do Ústeckého, do Středočeského a do Prahy. Takže tady pokud posloucháš Rádio Spin z těchto míst, tak si určitě vem deštníky nebo pláštěnky. Když se dívám na ty denní maxima, ty už moc neporostou, sekneme se někde na 20 stupních a vypadá to, že by do večera ten déšť mohl proletět úplně celou Českou republiku.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin, Death Dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio.

0: Za 4 minutky máme 11 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Ten Standa Pitlík z Písečný, tady jižní Čechy. Jsem v dílně, řežu dřevo, tak nějak tak to poslouchám jasně, spíňáky.
1: Měli jsme o tom celkem dlouhou debatu, o tom, co si pustíme. Standa říkal, ať pustím něco podle sebe, ale já jsem tady pro vás. Já bych chtěl, abyste hráli ty písečky, které máte vy rádi. No a nakonec jsme tady vybrali trošičku netradičně Kapitána Dema, Láska, Pokora a Sluníčko. Hele, můžeš si myslet, co chceš o Kapitánovi Demovi nebo o tyhle Sonze, ale je to tak toxicky pozitivní, až to bolí a to se mi líbí.
0: Tak aby to líbilo všem, hlavně kolegům z Lhoti, z Jemnice, tam jsou taky špineři a toto.
1: Posílám všem kolegům kolem Písečný, zároveň tobě, Stando, a ti ta práce utíká. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo mi můžeš poslat voiceovku do mobilní apky, kam se právě jdu podívat.

Posloucháš Radio Spin s Krištofem, ale hlavně hudební víkend, kde probíráme dneska a včera taky jsme probírali Ty nikdy label. No a tenhle ten label je důležitý tím, že za prvý slaví 20 let a taky tím, že ho založil Idea. A toho tady určitě nesmíme opomenout. Takže tady mám od něho dva tracky. Idea to je týpek, který je s tím labelem spojený prakticky od začátku a když si pustíš ty jeho starší věci, tak je tam docela dobře slyšet, jak moc se ten jeho rap postupně měnil. Dáme si třeba track To nejsem já z desky Rap z roku 2015, to bylo ještě pod hlavičkou Idea Fate. A to je taková hodně přímoučará věc, postavená na rapu, na beatu, na flow. Ostatně sám Idea s Fatem tehdy v jednom rozhovoru, co jsem našel na YouTubeku, mluvili o tom, že by chtěli jít proti tehdejší vlně trapu a moderního zvuku. Přece jenom, když se podíváme na ten rok 2015, tak nám tady v Česku najíždí trendy nového zvuku. Izo vydává album Izomandias, Shin s Dangem vydali projekt Asia. No a ten starší zvuk, v uvozovkách starší zvuk, se začal mírně vytrácet a proto tu máme Ideu, který nám to mírně zachraňuje. Potom přeskočíme o pár let dál k tracku Já tam byl z roku 2020, tady už Idea rapuje úplně sám a je to takový ohlídnutí za tím, kde v rapu za ty roky byl a co všechno má za sebou, ale zároveň to není žádný úplně velký bilancování kariéry. Sám Ty nikdy label potom ten track popsal, že je to takový záznam období, kdy byl Idea po albu Tempu chvíli sticha. Na chvíli na beatu se navíc podílel týpek, který se říká Peman, takže i hudebně je to vlastně úplně jiná kapitola.

namočím durh. Tak se pak usuším. Uf. Ah. Nic, nic. Byl, byl, byl. Řešíš, řešíš. Byl, byl.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Když se mrknu na regiony, tak nehoda mi tady svítí na ulici Jilkova v Brně v Židenicích, respektive je to mezi křižovatkama ulic Klíny a Mrkosova, to jsou názvy, ty kráso. Jedna nehoda mi tady potom taky stále svítí v ulici Soběslavská v Táboře. Když se mrknu na dálnice, tak tady mi nehoda svítí na D5, kilometr 64 ve směru Plzeň. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a začíná se to tam zpomalovat. Aktuálně počítej s takovýma 10 minutama zpoždění. No a co se samotný Prahy týče, tak crash vidím na Mojmirově ulici v Nuslích a jeden taky na výjezdu z Prahy na Poděbradský. Tolik z dopravy, kdyby ty si měl nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak neváhej a 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. Yeah.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Rádio Spin ve tvých uších, máme něco málo po půl 12. neděle 13. září a jdem si dát další písničku na přání, která půjde přímo za Davem.
2: Mal posem, mamce.
1: Yes, mamka poslouchá?
2: Poslouchá.
1: Tak to bude ráda, ne?
2: Bude, no.
1: Hej, mně se to strašně líbí. Vybral si Marpa, sem, pošlem to tam a hlavně mamce, která poslouchá. To je strašně krásný, že takhle celá rodina prostě poslouchá rádio. Jeden třeba v jednom pokoji, druhý je v ložnici a najednou takhle slyší, že jo, hlasy na vnuka kohokoliv a jak mu takhle dává písničku, skvělý. Takhle to má být, kámo.
0: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.
4: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

0: Rádio Spin ve tvých uších, neděle 13. září, svátek slaví každý Lubor, takže každému Luborovi přeju do jednoho všechno nejlepší. Pojďme se podívat na takovou trošku smutnou novinku, velmi smutnou, protože jak víte, tak tady celý prázdniny řešíme vždycky Afterwork Summer Affair, což je takový festiáček na kolečkách, který za váma přijel úplně do všech koutů České republiky a schválně tam používám ten minulej čas, protože už nás čeká jenom jedna zastávka. Jo, jedna jediná. Proběhlo jich 12 v Litoměřicích, v Brně, ve Starý Boleslavi, v Ostravě, v Mělníku, v Praze, zkrátka úplně všude. No a 19.9., to znamená za nějakých 6 dní, proběhne úplně poslední zastávka v Hradci Králové na Náplavce. Objeví se tam Mike Traffic, Double J a Noir, takže tě tam určitě srdečně zvu, pokud si chceš přijít užít hezky po práci nějakou skvělou hudbu, užít si prostě super, chtěl jsem říct letní, ale to už moc letní nebude 19.9. Takovou poletní pártošku, takový dozvuky léta, tak tam určitě skoč, 19.9. Hradec Králové. No a děkujeme všem, co jste na Afterwork přišli, vážíme si toho a jdem se podívat na počasí. To byl zvuk, co? Já jsem to schválně vyměnil, protože to počasí nevypadá vůbec dobře dneska. No, nevypadá dobře. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, což vlastně celkem jde, ale když se podívám na radar, tak tady mám všude možně dešťový přehánky. Nejvíc momentálně v Plzeňském a v Jihočeském kraji, ale ty přehánky se nám tak krásně sunou celou republikou, to znamená za chvilku nám znovu prší v Praze, ve Středočeském kraji, ve Vysočině nebo i v Pardubickém kraji. Zkrátka deštníky všude. Co se nějakých denních maxim týče, vystoupají na 20 stupňů Celsia, takže nic moc extra, asi přichází podzim, tyjo. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof a teď tady mám takový přáníčko, který by nám ten propršený den mohlo aspoň trošku proslunit.
2: Měl bys tam něco od Reginald Amio?
1: No tak, jakmile se řekne Reginald Amio, tak první, co se ti zákonitě musí vybavit, tak je ten jejich největší letní banger Dáme Party.
2: Bude to pro tebe.
1: A ještě je to jenom pro mě. No tak to znamená úplně jediný, jo. Jestli je to jenom pro mě, tak teďka si každý spinner musí povinně zacpat uši, kámo, protože fakt to budu poslouchat jenom já. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, víš, co máš dělat, můžeš mi poslat třeba voiceovku do apky, protože tam jich mám málo, tak já to potom s vámi projedu, jo. Uvidíme to.

Spin. Já už jsem se bál, že na mě tenhle ten interpret v tomhle hudebním víkendu nevíde a dočkal jsem se. Dáváš si Radio Spin, hudební víkend s labelem Ty nikdy. No a máme tady Resta. Resta tohoto výborného textaře, rýmovníka, rapera. Já ho osobně mám fakt rád a fakt ho cením. No a Rest má společnou historii i s DJem Vičem, která se teda natahuje přes několik různých projektů, ale asi řekl bych nejvýraznější společná věc je track Žrádlo. To vyšlo v roce 2016. Není to úplně Restova skladba, protože to vyšlo na Vičově producentský desce Veni Vidi Vič, kde teda kromě Resta potom hostuje spoustu dalších lidí od Viktora Šína, Praga Uniona, Ektora a ten Rest je, řekl bych, z té desky asi můj nejoblíbenější. Je to výborný track, takže se určitě pojďme dát a potom si dáme ještě jeden výborný track, ono obecně teda jako já ho Resta fakt mám rád, takže od Resta bych řekl, že jsou všechny tracky výborný a dáme si Řekni, kde ty kytky jsou. To je zase úplně jiná disciplína. Resto nahrál se Saxem už v roce 2011 a zajímavost je samozřejmě mě v tom beatu, protože Sax použil sample ze stejnojmenné nahrávky paní Judity Čeřovský, pokud se nepletu, což je vlastně česká verze písně Where have all the flowers gone. No a najednou tak máš rap, který stojí na melodii známý z úplně jiného hudebního světa. To mi přijde strašně fajn. Viděl jsem pár názorů, jakože to není nic objevného, že prostě je to jenom vyžraný refrén. Kámo, není. Ten hip-hop je právě v tom krásný, že ty nemusíš vytvořit úplně novou melodii od nuly. Vlastně ono bohatě stačí najít něco, co už má vlastní historii a dát tomu v novém kontextu úplně jiný život. Třeba jako Rest.

0: století.
1: Vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
2: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
3: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůže, brácho.
4: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama, přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
3: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
5: Ahoj, já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty nory držali úplně všetci spolu.
3: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
5: Takže zlo se stane rychlo, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
3: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že jste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi nehoda svítí v ulici Jilková, mělo by to být Brno Židenice. Další crash tady vidím třeba na ulici 5. května ve Strakonicích, jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Na dálnicích si počkáš na příjezdu do Brna po D1, momentálně to tam stojí už asi 20 minutek. Nehody jsou potom hlášený na D6, zhruba 500 metrů ve směru Karlovy Vary, svým způsobem je to furt ještě Praha, jo, protože to je hned za výjezdem z Řep. No a jedna nehoda mi tady svítí ještě na D5, kilometr 52 ve směru Plzeň. A v Praze jediný crash vidím na Mojmírově ulici v Nuslích, to by mělo být úplně všechno, ani žádná větší zdržovačka tady není, ale samozřejmě platí, že pokud víš něco, co jsem neřekl, tak 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Spin. Jak jste mohli slyšet, dohrál nám Hard Rico, do kterého rapoval jeho mírně přituplý bratránek Krištof, který je tady právě s tebou a jdeme si dát poslední písničku na přáníčko, abychom to tak hezky stihli do konce hoďky.
1: Hele, cokoliv od Michailova, nechám to na tobě, co se týče výběru. Posíláme to všem fudorákům do Budějc, co aktuálně jezdí, protože počasí je takový trošku pochmurný, bude docela pršet, tak a tím to utíká.
0: Já teda jsem rád, že někdo říká, že bude pršet v Budějcích, jo, protože mně se stane vždycky to, že já tady hlásím počasí, zahlásím, no a teďka, jo, nevím, dejme tomu třeba v Plzni, strašně prší a najednou mi do apky přijde fotka toho čistého nebe, kámo, a říkám si jenom, jak to, že na tom radaru je mrak jako prase a tam neprší, takže jsem rád, že mi to potvrzuje, že dneska to hlásím správně a za to ti posílám jednoho Michailova a Separa jedno.

0: Jo, Zuzko, tváříš se tak, že i mně je to trošku nekomfortní tady tuhle tu písničku slyšet s tebou ve studiu. Posloucháš Rádio Spin, neděle 13. září, se mnou Zuzka, čau.
1: Ahoj.
0: Je to taková, že? Tak, jakože já miluji starého Hektora, ale fakt je pár tracků, u kterých se fakt jako stydím a mám pocit, že jsem někomu právě vlezl do obýváku při něčem, co jsem fakt nechtěl slyšet ani vidět.
1: No já mám ten pocit teď, že jsi tady tak hezky vajboval do toho, tak jsem si tady tak jako umlčela.
0: No já to, protože musíš to trapno nějak narušit, že jo?
1: Jaké?
0: No, trapno toho, že tady takhle sedíme a posloucháme písničku o tom, jak je Hektor posedlej. A řekl bych, že ho to asi baví.
1: Ne, to je taková ta situace, když s tím tátou sedíš prostě jako na tom gauči a díváš se na nějakou prostě, na nějaký seriál, teď se tam někdo začne, jako víte co.
0: A nebo třeba jenom líbat, že jo, a ty tam sedíš a říkáš si jenom, sakra, vedle mě sedí táta, tak budu dělat, že tady nejsem a všechno bude dobrý.
1: Já jdu na záchod, já tati, počkej chvilku.
0: Přesně, kámo, tak abychom se nestyděli, hele, dejme si počasí ještě. To je zvouček, ach jo, teď se stydím ještě víc, jak jsi to řekla normálně, fakt. Úplně jsme jak sourozenci na gauči teďka a posloucháme Hektora Nohy v pěst, kámo. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia. Když se podívám na ten radar, tak to vypadá, že v Praze, ne, nám fakt prší, já nemám deštník.
1: Já taky ne, Krištofe.
0: Ne, já nechci jít do deště. No
1: ale
0: a
1: tak nejsi v cukru.
0: Sem. No a pak nám prší ještě v Jihočeském kraji na Vysočině. Pardubický kraj taky hlásí nějaký mírný přeháňky, stejně tak Královéhradecký kraj. Jenže když to posunu, tak to vypadá, že stejně ten deštník zasáhne skoro celý území České republiky. S výjimkou teda Moravskoslezského kraje, tam budete dneska v suchu, jo?
1: Tak jo? To je super.
0: Tak si dej Zuzku, Rádio Spin, a já se s tebou loučím a slyšíme se opět zítra. Tak čus!

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Chuť

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, já tě moc zdravím. Dneska máme neděli 13. září, něco málo po 1 hodině, to znamená, že začíná moje vysílání až do 4 hodin. Svátek mají Luborové, všem Luborům teda přeju krásný svátek. Dneska máme deštivo, takovej ten ideální den na to se zabalit do deky a pít celý den čaj a samozřejmě u toho poslouchat Radio Spin. Dneska nás čeká hudební víkend, v něm label Ty nikdy a máme tam docela pecká repery, já se na to moc těším. Taky se mrkneme na nějaký zajímavý témata a taky nebude samozřejmě chybět můj i tvůj oblíbený komunikátor. Takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovky

0: trošku, stejně tak, jak to udělal Jarda.
1: Ahoj, tady Jarda a zdravím posluchače Spin. Můžeš tam pustit něco o Indy Aviče? Zdravím z osady, ahoj.
0: Hele, dávám, každý ví od Indy Aviče.

Absolutní klid, prostě klid a mír. Nevím proč, ale jeho tracky ve mně prostě vyvolávají naprostej zen. Mrkneme se na track Kotvím, je tu na featu Kenny Raff a tento track je prostě o tom, že je fajn zakotvit tam, kde je nám dobře a je fajn, že o tom někdo rapuje. Jako druhé je tu má oblíbená Andělská, rap spojený s totální hymnou od Zuzany Navarové a byť je ten track už trošku starší, tak mi pokaždé přijde stejně geniální, takže si ho užijte. Takže Pauly Garant, label Ty nikdy v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na nulté dálnici na exitu 23 narazilo auto do svodidel, na místě je policie, ale nějaké zdržení tě tam nečeká. Potom na D11 na 39. kilometru ve směru na Prahu jsou v sobě dva osobáky, drží se tam okolo 15 minut. Regiony jsou v pohodě, v Praze taky nevidím žádnou nehodu, jenom kvůli asi dešti počasí. Je docela zasekaná legerka Wilsonka, maličko nuselák, ale není to nic strašného. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio.

Spin. Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další komunikátor a v něm textovka od Lenky, která si přeje zahrát něco od Ektora a přeje nám pěknou neděli. Leni, dávám ti tam otázka času od Ektora, pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track jako Lenka, tak mi nahraj hlasovku, anebo zavolej na číslo 210 32

0: Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já jsem vždycky spineři měla jeden velký sen, a to být slavná hollywoodská celebrita, už od malička, nebo prostě jsem chtěla být někdo známej. Minimálně teďka bych si to na jeden den chtěla s někým vyměnit si jeden den s někým hodně známým. Chtěla bych, aby po mně prostě pojmenovávali nádraží, ulice, obchody, značky, kosmetiky, letiště. Mně to přijde úplně hustý. Víte, jak významný to je, když po vás něco prostě pojmenujou. S jednou celebritou bych si to ale teda nevyměnila, jo? A to s Taylor Swift. Já proti Taylor Swift vůbec nic nemám, ale jak jsem mluvila o tom, že po známých lidech se jmenují třeba ty letiště, tak po Taylor Swift pojmenovali nově objevený hmyz. Jo. Já bych na tom hrozně chtěla najít něco pozitivního, ale pardon, mně to přijde úplně bizarní. Vědkyně, která tenhle novej druh listové ploštice našla, řekla, že ta ploštice odkazuje na tvorbu Taylor Swift a taky, že její červeno-žluté zbarvení připomíná Tayloriny blond vlasy a červenou rtěnku. Pardon, no tak to, po mně nikdo nic zatím nepojmenoval, takže bych vlastně tu ploštici Taylor měla závidět. My se společně podíváme ještě na počasí. Jak říkal Krištof před hoďkou, tak pořád nám prší. V Česku na Moravě je kolem 20 stupňů, neprší teda v Ostravě, v Moravskoslezském kraji, ale jinak nás čeká déšť až do večera i přes noc. A zítra tam taky koukám, že nám to tam hlásí 75% déšť. Tak třeba se to změní, protože včera taky nehlásili, že dneska má pršet. No, uvidíme. Každopádně to je z počasí vše. Ladíš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Je 13.57, ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Česká, na drátě s tebou Holek, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
1: No tak já bych chtěl nechat zahrát něco Tupaka, výběr jsem nechal na tobě. A bude to pro Mikeyho, Mariana a pro Matiase, který je na cestě do Itálie. A pro všechny, které docela kašle tady to škaredý počasí, když je ta neděle.
0: Není to úplně vhodné to počasí, ale nedá se nic dělat. My si to zpříjemníme ghetto gospelem od Tupaka a Eltona Johna. Je to v pořádku?
1: Je to úplně naprosto v pořádku.
0: Tak výborně. Užij se track a měj se krásně. Ahoj.
1: Super, děkuji, hezký den všem a mějte se, ahoj.

dva tracky. A máme tady dalšího týpka z labelu a ten se jmenuje MC Gay. A jako první mrkneme na jeho track Tvoje holka a jestli čekáš zamilovaný track, omyl, bude to ironický, urážící a absolutně antizamilovaný. Jako druhé si poslechneš další ironickou ódu od MCho Gaye a to track S tebou mě nebaví svět, MC Gay ti opět názorně předvede, jak jednoduše a elegantně, naprosto s grácí urazit několik lidí a věcí v pár minutách. Užívej Radio Spin MC Gay právě teď.

0: Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Láďa, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Láďa.
0: Co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak dáme tam od té Beyoncé a vybrali jsme spolu.
0: Vybrali jsme Texas Hold'em a pro koho to bude?
1: A bude to pro mýho syna Láďu Dvoráčova.
0: OK, tak jo, tak posíláme mu tam Beyoncé, ať mu trošku zlepší den a tobě přeju taky hezký den, měj se krásně, ahoj.
1: Taky hezký den, naschle.

0: ti dohrál Benny Pod hladinou tady na rádiu Spin, s tebou je Zuzka a podívejte se, spineři, já mám ráda tanec, jo? Na konzervatoři jsem si vyzkoušela spoustu tanců, od lidovek přes step až po modernu, akrobaci a tak dále, velká plejáda, ale musím vám říct, že to není úplně moje silná stránka, jo, jakoby, baví mě to, ale nejsem úplně nejladnější člověk na planetě. To nevadí ale, jelikož se můžu na šikovné tanečníky chodit dívat. A jestli jste jako já, anebo nejste jako já, tak stejně, i když nejste, doražte do Hradce Králové, kde na střeše Futura 19. září proběhne taneční akce Street Mania. A prosím vás, street dance je něco tak strašně jako hot, že to není žádný jiný tanec víc hot než street dance, teda pro mě. Budeš mít vstup zdarma, mrkneš na boží talentovaný tanečníky v úžasných outfitech, podle mě, protože street dance má vždycky dobrý outfity, dáš si dobrý plití a ještě ti v 19.00 zarepuje slovenský rapper Shimmy. Co víc si přát, lidi, ideální akce. Já osobně bych se tam měla podívat, jak mít rytmus v těle a jak u tance prostě nevypadat tak, že ze mě někdo vymítá ďábla. Podíváme se na počasí, jaký máme venku, je kolem 19-20 stupňů, deštivo, v Praze mrholí, v republice prší, tak jako střídavě, neprší teda v Ostravě, v Moravskoslezském kraji, ta teplota bude klesat a to až na 15 stupňů, v noci bude pršet a zítra bude taky pršet, bude vlastně podobně jako dneska, takže nic moc. To je z počasí vše, ladíš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin. Vítám.

0: Spin.
1: Ladíš se rádio Spin, na majku s tebou Zuzka na drátě, s tebou Martin, slyšíme se?
2: Ahoj Zuzko, ano, slyšíme.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro tebe do studia a všechny posluchače, kterým se Bushido líbí a jsou hodný, a jsou stále mladý, jak se jmenuje ta písnička, bude to Bushido feat. Karel Gott, feat. Imer Young.
1: Ok, dávám to tam a posílám to i tobě, měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuji, měj se hezky, ahoj.

Totiž Radio Spin právě ti dohrál Karen Superstar a my už tady máme hudební víkend. V mém vysílání poslední dva tracky z labelu Ty nikdy. Máme tady Bo Wondra jako první od něj a track Ukaž mi lásku, je to track z roku 2019. A takový typický Wonder, trochu absurdní humor, nadhled, výrazný vizuál, zároveň taková ironická hra s tématem lásky, mně to aspoň tak přijde. A tenhle track je jedním z jeho z nejznámějších kousků. Jako druhý si dáme od něj track Lieky. Tady už je Wonder o něco malinko osobnější, track z roku 2022. Je to spíš taková zamyšlenější věc o tom, jak člověk hledá způsob, jak zvládat vlastní problémy, nějaký životní tlak, takže velmi aktuální. Tak třeba vás dneska Boy Wonder inspiruje ke nějaké životní změně. Tak jo, Boy Wonder label Ty nikdy v hudebním víkendu na Radio Spin.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
1: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
2: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůži, brácho.
3: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama. Přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
2: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
4: Já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty nory držali úplně všetci spolu.
2: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
4: Takže zlo se stane rychlo, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
2: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že jste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se společně podívat na dálnice na D11 na 39. kilometru ve směru na Prahu. Jsou sobě dva osobáky, ale nějak se tam nezdržíš. Zdržíš se ale na D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu. Tam je nehoda, je tam neprojezdný levý jízdní pruh a v sobě jsou tam dva osobáky. Regiony jsou čistý, co se týče Prahy, v ulici Gymnastická si srazily tramvaje, v ulici Povltavská jsou sobě dva osobáky a to samé se děje v ulici Starodejvická. A pozor, na jižní spojce je nehoda, je tam neprojezdný pravý jízdní pruh za sjezdem na Modřanskou ve směru na Barandák. Jsou tam v sobě dvě auta a docela se to tam začíná zdržovat. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. A nezapomeň, za chvilku je poslední komunikátor v mém vysílacím čase, takže si volej nebo nahrávej hlasovku o svůj oblíbený track. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Spin.
1: Ladíš se Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný komunikátor v mém vysílání, za chvilku už ti bude přání plnit maty. No já tady mám textovku od Ondise a ten píše, dobrý den, mohu se zeptat, pustíte od PTK píp v pozoru. Všichni určitě víte, o jakém tracku mluvíme. Heleť, nemůžu to pustit, ale od PTK ti určitě pustím něco jiného, užij si track.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 15.51, 13. září, neděle, svátek mají Luborové a já už za chvilku končím své vysílání, to znamená, že tady je Maty, čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, jak se ti dneska šlo, vstávalo v neděli takhle?
1: Hele, krásně, každopádně venku už je docela hnusně, takže
0: jo, je to tak.
1: Jo, už na mě padá ta atmoška, že léto je pomalu pryč, ale...
0: Probírali jsme to tady i s Krištofem, to škaredý počasí. Hele, dneska je sice škaredý počasí, ale je den buráků a čokolády. Jo. A mě by zajímalo, jestli máš rád jakoby, ne buráky, ale to arašidový máslo.
1: Burákový máslo?
0: No.
1: Hele, to je... Já jsem ho nikdy moc vlastně neměl, já jsem měl párkrát jako, protože mi přijde, že je to spíš taková americká věc, takováhle sladěrna, ale jako vůbec se tomu nebráním, já mám čokoládu rád, buráky vlastně taky a burákový nebo arašidový máslo, hele, co by ne?
0: Jo? Takže takový to, jak oni mají v Americe jam and PB&J, něco takového, jakože arašidové máslo s kombinací se sladkou marmeládou na toastu, protože to arašidové máslo je slaný, tak taková sladkoslaná kombinace.
1: Jo, oni se to tím úplně přelejvají, takový ty svoje lívance, upřímně. Já jsem na tohle zas tak nikdy nebyl, ale vlastně, hele, co by ne, někdy za čas, prostě až mi bude někdy ráno smutno, co si neudělá takovou prostě sladkou snídaní extrémní.
0: No ono to je právě zajímavé, že to je sladkoslaný a mě by zajímalo, jestli jako to sladkoslaný jako někde kombinuješ, nebo jako, jestli to máš rád.
1: Hele, sladkoslaná kombinace jednoznačně prostě v mekáči hranolky a McFlurry, to je absolutní klasika.
0: Fakt jo?
1: Jo, jo.
0: Nekecej. Tak to jsem nikdy neměla. Mně to nevadí, ale jako vím, že to lidi na Instagramu jí. No vidíte, tak ještě nám tady Maty dal nějaký návod. Běžte do Mekáče, dejte si dneska McFlurry.
1: A hranolky doporučuji.
0: A hranolky. No, ale až do toho Mekáče půjdete, tak si vemte deštník, protože dneska tak jako střídavě prší, mrholí, není tam hezky, je tam kolem 18-20 stupňů. V Praze by se mělo hodně rozpršet k večeru kolem 6-7 v noci. Zítra bude tak podobně, taky bude pršet, takže vlastně si ani zítra nezapomeň deštník, protože já jsem se ho dneska nevzala, budu se modlit, aby se nerozpršelo, až půjdu z rádia. To je z počasí vše ode mě, taky já se na tebe těším zase v sobotu a v neděli příští týden od 1 do 4. Čau. Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady už Matej a čeká nás klasická komunikátorová session až do 7. Pokračovat budem v hudebním víkendu, kde se hrajeme Ty nikdy label. Pořešíme taky včerejší Octagon 93 v Brně a neunikne nám ani rap news klasicky před pátou. K tomu samozřejmě ty mi dáváš vědět o tracky na přání, a to buď callem, a nebo si posíláš voiceovky do naší mobilní apky. Já už tady každopádně mám na drátě Marka. Čus.
2: Nazdar bazar.
1: Nazdar bazar, kámo. Tak co, škola pomalu začala, je září. Jak to dáváš?
2: No, na to, že jsem úplně v nový škole, úplně v nový třídě, tak dobrý.
1: Tak dobrý, hezky. A v kolikátce seš?
2: Teď jsem šestý.
1: Hezky, takže druhý stupeň před sebou, ty jo. Vybrali jsme, kámo, písničku z Exitu u Palice od Izomandiase. Komu ji pošlem?
2: Pošleme ji všem, asi co mají rádi Izomandiase a všem ostatním, co poslouchají Radio Spin. A jenom bych chtěl říct, že jsme byli minulou sobotu na tom Exitu Alba Exitu u Palice, okay. A bylo to banger.
1: Hezky, já jsem sice bohužel nebyl, každopádně tím trackem se to doufám ještě připomenem, takže dávám to tam, vybral jsem Dřív bylo líp, takže už to můžu rovnou pustit. Měj se, kámo.
2: Yes, zarec.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

Ladíš si Radio Spin na majku Matej a mám pro tebe ready další dvojitou dávku hudebního víkendu s Ty nikdy labelem. Začneme tentokrát s Ideou. Nejdřív si pustíme track Čísla. Tady je na featu Matis, který tady rapuje. Idea je samozřejmě producent, takže se postaralo o hudbu. Má to hodně poklidnej vibe, hlavně díky beatu, který je takovej hodně ambientní. Jednoduchý je drum loop, k tomu takový cinkavý synth zvuky a prostor pro bars, který jsou, jak už název napovídá, o číslech a o prachách. Je to prostě takovej pohodovej boom bap. Potom tady mám ready track, který udělal společně s DJem Vichem. Jmenuje se to Joe, rapuje tady dokonce sám Idea. Opět je to takovej boom bapík, má to zase takovej beat do pozadí, který tvoří prostor pro text. Idea tady srovnává sám sebe a takovýho wannabe, podle kterého je asi taky ten název Joe. Chápu to tak, že žádnej every Joe nemůže být prostě jako on. Takže nejdřív Čísla a pak Joe, tohle je Idea a Ty nikdy label v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice. D1 je momentálně zasekaná na 74. kilometru ve směru na Prahu, tam se zdržíš cca 14 minut. Hustší je to momentálně taky ale na 42. kilometru ve směru na Prahu, tam se zdržíš 17 minut a popojíždí to momentálně taky mezi 19. a 13. kilometru, taky ve směru na Prahu cca 7 minut. Zdržíš se potom taky klasicky v Benešově na D3, hustší je momentálně potom ale taky D11 a to na 41. kilometru, to je u Poděbrad a ve směru na Prahu se zdržíš 18 minut. Regiony jsou momentálně sízný, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný Nuselák na Legerku, hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky. Bouralo se potom na Davidském Kulaťáku, bouralo se taky na městském okruhu u Braníku. Hustší momentálně taky Kbelská na Hloubětíně a zdrží se taky na Štěrobolský spojce u Europarku na Průmyslový. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku tady máme další track na přání a potom nás čekají Rap News klasicky před pátou a pořešíme festivale.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je s tebou Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Majka, který už si poslal voicovku do naší mobilní aplikace.
2: Čau, tady Mike a chtěl bych věnovat skladbu pro Anio, pro Gásu a pro Renonce. Mám vás rád, chlapi, držte se, něco od Tupaka.
1: Jasný, Majku, něco od Tupaka, dal jsem tam taky Eltona Johna, takže Ghetto Gospel, skvělej track a já už ho tam pouštím.

0: News. Rádio Spin.
1: Dáváš Rádio Spin, Matej on the mic a mám tady další rap news, tentokrát prostě o festivalech a o jejich lapálí, let's go. Pořešíme dneska hlavně, kolik peněz může takovej festiák vyset. Přece jenom musíš zaplatit nájem za místo, který musíš mít prostě dostatečně velký. Musíš zaplatit někoho, kdo ti ten festiák postaví. Potom musíš zaplatit nějakého grafika, aby ti udělal design. Potom samozřejmě něco stojí samotný interpreti a k tomu taky velký podíl si berou samozřejmě vstupenkový portály, na kterých máš předprodej lístku. Ty pak musíš prostě jen doufat, že ti přijde dostatek lidí a že bude hezký počasí, jinak si prostě v háji. Myslím si, že letošní hip-hop fest byl dokonalou ukázkou toho, jak se to dělat nemá. Každopádně problémy měly i jiný festiáky. Třeba takovej Majáles asi před rokem řešil to, že snad Hartrickovi nezaplatili a byl kolem toho docela poprask. Teď se děje něco podobného, akorát se sold out festivalem. Týpek jménem Zdeno, což je takovej internetovej boháč, co si kupuje furt designer hadry, tak ten totiž dal dneska na story zprávu, že mu prej sold out fest dluží 600 tisíc korun. Prej taky nevyplatil nějaký rapery a celý je to prej nějaký shady. Jako předpovědět prostě všechny výdaje a spočítat správně budget není vůbec nic lehkýho, ale prostě takovýhle vroubky jsou prostě pro takovýhle festiáky devastační. Potom tě už prostě nikdo, kámo, si tě nebukne, takže tohle je taková velká skvrna na festiácích, každopádně uvidíme, co z toho bude a my jdeme dál. Podíváme se společně, samozřejmě ještě na počasí, venku je momentálně 18 stupňů a je zamračeno, k večeru má ještě pršet, přes noc bude nejnižší teplota 15 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16 a mělo by být polojasno a žádný přeháňky tady nevidím, takže zítra by mělo být určitě líp než je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
2: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Maty a startujeme další společnou hodinku, takže odpalujeme dalším trackem na přání, který tentokrát zahraju pro Páva, který už mi poslal voiceovku.
1: Čau, šlo by zahrát QA od Nick Tenda pro moji lásku milovanou. Děkuju.
0: Jasně, kámo, že by to šlo, pro lásku milovanou posílám QA právě teď. Ladíš Radio Spin?

Spin. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky hudební víkend, kde si pouštíme Ty nikdy label. Pokračovat budem s Restem, takže zlatý český boom bap. Nejdřív si pustíme track z desky Tlak s DJem Vičem. Jmenuje se to Konec bausníků v Čechách. Tohle takovej hodně nadsázkovej track. Je tady sbor dětí, který zpívají chórově, co jim Rest napsal. A ten je tady zároveň učí, jak intonovat, a je tady takovej prostě učitel hudebky. Je to fakt mega funny, zároveň je to do instrumentálu It's the Hard Knock Life, to je Jay-Z, takže hiphopovka s dětskama, jak se patří, a já to úplně žeru. Potom tady máme ready track, trošku starší, na beatu je tady DJ Fate a je to track Sklerotic z desky Střepy. Tohle je prostě o tom, že seš prostě hlava děravá a vůbec nic si nepamatuješ. Já se s tím docela místama stotožňu a myslím, že spousta z vás určitě taky, a jestli ne, tak se aspoň pobavíš nad těma punchlines. Takže abych nezapomněl, nejdřív si pustíme Konec bausníků v Čechách a pak Sklerotika už teď na rádiu Spin.

0: díky. Top. Radio Spen. Hudební víkend
1: a label King. Radio Spen. Co? Ty král. Ty skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
2: Tak už jsi se přepočítal, Frajerku, co?
1: Cože?
3: Já ani nevím.

Rychlá doprava na Rádiu Spin. Podíváme se nejdřív na dálnice. D1 je zasekaná na 46. kilometru a to ve směru na Prahu. Popojíždí to až na nějaký 34. a zdrží se tam cca 20 minut. Postojíš si potom taky na D11 a to u Poděbrad. Tam popojíždí 40. kilometr taky ve směru na Prahu a na 27. se tam postojíš 15 minut. Regiony jsou momentálně docela clear, takže se přesuneme rovnou na Prahu. Tam je momentálně zasekanější Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový, hustší je taky Kbelská na Hloubětíně, postojíš si potom taky ve Velký Chuchli, tam je to zasekaný na Strakonický, takže tam určitě bacha, zdržíš se potom taky na Bělohorský u Ladronky a v centru potom popojíždí Nuslák směr Legerka. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay in, protože za chvilku nás čeká další track na přání a potom pořešíme Octagon 93, který se konal včera a to v Brně. Automoto Spin, tvoje

0: Pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, na majku je s tebou Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Kačku, kterou už tady mám na drátě. Čau.
2: No ahoj Matej, já tě zdravím.
1: Tak co Kačko, jak užíváš tuhle tu lehce zamračenou neděli?
2: No, začalo u nás pršet v Opavě, takže odpočívám, že včera jsme byli v Karviné za synem a za jeho kamarády, takže vlastně s mýma synama, s Honcičkem a s Radulkou, takže odpočívám. Odpočívám, nic se mi nechce, jsem nějaká unavená a tak.
1: Chápu, je to prostě taková líná neděle, upřímně, já tenhle ten vibe, tuhle atmosféru mega pociťuju z toho počasí. Každopádně, hele, vybrali jsme dneska krásný track, protože je to přesně 30 let od úmrtí Tupaka, tak jsme vybrali All Eyes On Me ze stejnojmenného alba. Komu to pošlem?
2: Takže určitě, takže jednak bych chtěla teda říct čest jeho památce, protože si myslím, že byl skvělý člověk, je toho škoda teda, no takže to bude hlavně pro něj tam nahoru a jasně, taky to bude pro kluky do Karviné, pro mého syna Páju, pro kluky Sašu Baču Prostředu, že je moc zdravím, že jim děkuji za včerejšek, že jsem je moc ráda viděla, že na ně myslím, ať se drží. A taky je to pro tebe do studia, pro všechny spinery, pro všechny, kdo poslouchají. Užijte si zbytek neděle a mějte se hezky.
1: Krásná zpráva, Kačko. Tak jo, měj se taky hezky, užij zbytek neděle a užij se hlavně track. Dávám ho tam.
2: Jo, děkuju ti moc, měj se hezky, ahoj, papa.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám pro tebe ready výsledky včerejšího Oktagonu 93, který se konal v Brně. Brněnská karta nabídla solidní repertoár zápasníků právě z tohoto města. Něco dopadlo šťastně a někomu se za stolik nedařilo a my se tu teď společně celý shrnem. Velký překvapení a výkon večera získal Jakub Dohnal, který knockoutoval kopem z otočky Vojtu Barboríka a potvrdil si post na vrcholu divize. Velkou štípanou taky předvedli úškrt s Halisem, který se utkali pod pravidly Stand and Bang. Hala nakonec vítězí na technický KO, když úškrta poslal třikrát do počítání úderem na spodek. A ukazuje, že šampionem v boxu bez rukavic není jen tak pro nic za nic. Velký vítězství si taky připsal Vlado Lengál, se kterým nastupoval do klece i Robin Zoot, který mu tam odrepoval celou nástupovku. Hořkost porážky ale pocítili brněnský borci v hlavních zápasech. Andrej Kalašník bohužel nestačil na Němce Rajombu a v posledním zápase večera prohrál velká brněnská ikona Radek Ruchyroušal a to na submisi od bývalého šampiona Jonase Magarda. Dlouhý večer, plný zvratu a nervu, ale myslím, že můžu říct, že to bylo opět užitý. A co ty? Přišel jsi o tiket nebo ti to vyšlo? Dej mi to klidně vědět a my jdeme už na počasí. Momentálně je venku relativně chladně, 17 stupňů zataženo a poprchává. K večeru to ještě spadne, ale jenom o 1 stupeň, 15 stupňů bude dnešní nejmenší teplota v celý noci a zítra ráno čekej teploty kolem 18 a měl by být polojasno a vidím, že pršet nemá, takže by to mělo být mnohem hezčí, než je to dneska. S tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že si týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real páč, nesel jim teď lakitek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Za 3 minuty je 6 a ty ladíš komunikátor s Matem.
2: Já

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, na majku je s tebou Matej a nás čeká poslední společná hodinka, to jde na komunikátoru, takže opět si dáme nějaký track na přání. No a tentokrát si dáme track od Martiny, protože už ji tady mám na drátě. Čau Marti.
2: Čau, takže zdravím všechny světelný gangstry a pro ně, pro tebe, pro Jesus samozřejmě, i tu Marie, přihraště, furt Marie jako jede.
1: Marie, yes.
2: A pro Tupeka samozřejmě, jo. Hlavně
1: přesně pro Tupeka, no. Protože dneska je to přesně 30 let od jeho úmrtí, to jsme taky vybrali track právě od něj, jmenuje se to Smile, je tam taky na featu Scarface, takže kromě Tupeka, komu to pošlem?
2: No, těmhle všem, co jsem teďko jmenovala.
1: Hlavně těm světelným gangstrům, že?
2: No, a i těm nebeským gangstrům.
1: OK.
2: A hlavně jsem chtěla jenom říct jednu věc, že jak se o něm říká, že jak byl trestaný za to sexuální násilí, takže ta přítelkyně, která byla i hlavně na sex, ale byla to i přítelkyně, takže jako to nebylo tak, že by tam hodil těm čtyřem kamarádům, ale ty čtyři kamarádi se mu tímhle pomstili touhle informací, takže jenom to jsem chtěla vysvětlit.
1: OK, takže se taková jeho obhájkyně.
2: Ano, přesně tak, protože on by takovouhle nečestnost ani neudělal, jo.
1: OK, ty ho znáš prostě.
2: Prostě po něm šli jako po Jesusovi, jo. Neustále furt někdo po něm šel, protože svítil víc než ostatní a oni to nesnáší, že jo.
1: Aha, chápu, takže dávám tam Smile Marti, ty užívej tenhle ten track a měj se prostě fajn, dávám to tam.
2: Jo, hodně sluníčka všem, tak ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.
3: But do whatever you see, do all the rain and the pain, you gotta keep.

Čau. Teďkon Mířus potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

ty nikdy. Zakončíme to s ikonou tohoto labelu, zahrajeme si totiž dva tracky od Paulího Garanda a začneme s trackem Molo, což je self-titled track ze stejnojmenného alba z roku 2014, který má celý s Ken Ruffem. No a aby toho nebylo málo, tak je na tomhletom tracku na featu ještě Ego. Tohle je hrozně příjemná věc na poslech, je to takový poprepový, takže Ego sem padne úplně skvěle, jeho sloka je super a spolím to prostě skvěle funguje. Fakt to má celý takovej feel good vibe, takže na tuhle tu deštivou neděli myslím, že úplně ideál. No a zakončíme to s trackem Dunk, tohle má opět s Ken Ruffem a je to opět z jejich společný desky, která se jmenuje zase úplně stejně jako tenhle ten track a vyšla akorát v roce 2018. Tohle je taková motivačka o tom, že prostě zadankuješ přes všechny a to prostě, že to prostě prorveš do toho koše, i když bys měl skákat z půlky hřiště. Takže tímhletím to dneska zavřem, tohle je dvakrát Paulí Garant a ty nikdy v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
1: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
2: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůži, brácho.
3: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama, přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
2: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
4: Ahoj, já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty nory držali úplně všetci spolu.
2: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
4: Takže zlo se stane rychle, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
2: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že jste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Čekneme klasicky nejdřív dálnice, které jsou relativně sjízdný až na D1. To je momentálně zasekaná na 42. kilometru ve směru na Prahu. Tam se zdrží cca 18 minut a je v tom úseku bouračka, tak si tam dej určitě pozor. Potom je to před Prahu zasekaný ještě na 26. kilometru, kde to popojíždě nějaký 23. cca 7 minut. Zdrží se potom taky na D11, taky ve směru na Prahu, ale na 36. kilometru, a to u Poděbrad. Zdržení čekej tak 6 minut. Regiony jsou momentálně chill, takže můžeme skočit rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný pražský okruh, a to od Černiáku až k Europarku na Průmyslový. Hustší je momentálně taky ale sjezd u Barrandova. Zasekaný je v centru Nuselák směr Legerka a zdrží se potom taky ještě na Vilzonce u Muzea. Bouralo se potom taky na Praze 6 v ulici Šafaříkova, zdržení pak čekají taky u Břevnovského kláštera, tam je na Patočkový taky crash. K dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme ještě poslední track na přání, no a potom tě pozvu na úplně epickou akci, která se jmenuje Street Mania.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Sedím v Barceloně, pájí unikóny, písek moře, mora, neptej se mě, co je.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady už poslední track na přání, který bude tentokrát pro Kožaka a pro jeho prostě zprávu do naší, v naší mobilní apce. Jasný, kámo. Krásné oslovení, děkuji, klidně mi říkejte Máťo. Za tohle to ti dávám zlatého budišťáka a taky ti vybírám track ze Supercrew, na featu je Vladimír 518 a track Sweet Dreams. Užij si to, kámo.

0: Dáváš Radio Spin, Matej on the mic a už nám to spolu klasicky zase končí. Ale ještě než se rozloučíme, tak tě musím pozvat na další super čuper akci. Tentokrát je to, kámo, teď se podrž, je to Streetmania! Streetmania, která se koná už 19. září v Hradci Králové a bude to hustý, protože se to koná na střeže obchoďáku Futurum. Je to epický event plný street danceu. Už v 15.00 tě tam čeká vystoupení taneční skupiny T-Base, ale hlavně tě tam od 19 hodin uvítá Shimmy a jeho rapovej set, který bude absolutně nabitej. Takže si piš do kalendáře 19.9. Hradec, střecha Futurum a vidíme se tam. Vstup je zdarma. Společně se podíváme, ale taky na počasí. Venku je momentálně docela šeredno, respektive 16 stupňů a vidím, že tam poprchává. K večeru to dropne ještě na 15, to bude nejnižší teplota v noci a zítra ráno čekej teploty kolem 18 a během dopoledne se to má vyšplat až na 20 a má být polojasno, ale žádný pršení tady díky bohu nevidím. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin, to je vlastně ode mě už všechno a já se s tebou slyším zase příští týden, tak čau. Československý
1: underground. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

milujú mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Československý underground.
1: Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj, zdravím.
1: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
2: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítku Místku, Moravskoslezský kraj, a je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
1: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
2: To si pamatuju úplně přesně jak včera, bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády viděl, že si zahrajeme fotbal, a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
1: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména, byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
2: V útlém věku určitě zahraniční, 50, Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v to byl ještě v té době taneční sen, beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že a jedna česká, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší háčka.
1: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
2: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barakem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
1: A začal jsi na vlastní pěs, nebo ses chtěl nějak přidat k ním?
2: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut, a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, že to je loket.
1: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
2: Je to přes 13 let.
1: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
2: Určitě.

0: snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně je to Refu, tak to je taková moje krevní skupina.
1: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
0: Řekl bych to tak, že to máš vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
1: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap, v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak braný jako ten rapper z The Mac v rap?
0: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
1: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
0: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně. A mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Štefko.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
3: Aha. Slovakia a Česko zase spolu. Fredrik Mr. Grep prezent. Odvážený rapper.

0: Až Rádio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Největší motivace je asi totálně přirozená vlastnost, láska té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
0: Hraješ sám na nějaký nástroje?
1: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
0: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
1: Lákal, taky hodně zpívám, i jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rap je srdcovka, tam jsem já.
0: A propojuješ třeba i teď rap nějak s zpěvem?
1: Určitě.
0: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text?
1: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
0: Kde vlastně bereš beaty?
1: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak po známostech.
0: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
1: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
0: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
1: Bývalo to tak, právě ta skupina Scarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V Místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojej hudby, si řeším sám.
0: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku Místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
1: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
0: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
1: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je z toho chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
0: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně být na té stage a předávat tu hudbu lidem.
1: No je to tak 50 na 50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
0: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
1: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
0: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
1: Nechci znít nějak naegovaně nebo namyšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta vizáž, ten svek, ta osobnost, tam to vázne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Radio Spin, Jirka a taky Štefko. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow. Tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars. A je to trošku ego trip, upřímně, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny

0: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuj Freedek Místek Represent, 130 kilo flow, važte si muziky, pokud chceme posouvat dál, nedělejme z ní pračku a hlavně uživejte život.
0: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Čau, čau.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na

0: Soletí.
1: Vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
2: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
0: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůže, brácho.
3: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama, přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili jak palej trhy, takže to bylo celá adrenalin.
0: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
4: Ahoj, já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty Nory držali úplně všetci spolu.
0: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
4: Takže zlo se stane rychlo, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
0: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že ste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

den, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámek.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co?
3: Ale
4: dražba Luna.

0: Vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
1: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
2: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůži, brácho.
3: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama, přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
2: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
4: Já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty Nory držali úplně všetci spolu.
2: A musím říct, že Robert, který měl taky jednu hrozně